humandi, ulvix pat do jami, ulvixi promandu, urasil nos. Kdybych bůl bobutý, ulvix snad zabitý, to bůlom čestí, že jsem bůl bos.